Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: závod, jasně. Brácho, tam já začínám přidávat a přehánět. Ta fakt pořádně, more furt na hraně.
1: Na provazu mezi mrakodrapama.
0: Hrzíš, než tady si nedržíš krok. Jestli se nechceš zabít nebo zbláznit, tak tu se mnou nemáš dělat co. Byl

0: Stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Every day since you, I knew from the start, I never felt enough.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Jste, pane bože, to je nestíhačka. Dobré ráno přejeme, je úterý, to víte, jak je prodloužený víkend, tak to prostě nejde tak, jak bychom si asi představovali, co? Dobré ráno přeji.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Tedy dnes počasí 7. července není úplně jakoby letní, zatím nevypadá to tak, ale nebojte se, ono se přece jenom oteplí. Maximální teploty dnes v Ostravě 25 až 27 stupňů Celsia, takové budou maxima. Se sluníčkem tedy dneska určitě nepočítejte. Bude oblačno po celý den, místy odpoledne i dešťové srážky, na horách potom větší, které ustanou, ale i tak sluníčko dneska ne. Na horách Beskydy nebo Jeseníky v maximech dneska 22.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: A dobré ráno. 3 minuty po šesté, taky první dnešní zprávy. V ostravských Dolních Vítkovicích vyvrcholil letošní 12. ročník festivalu Beats for Love. Během 4 dnů má na programu více než 550 umělců, kteří vystoupili na několika scénách. Festival letos vsadil na zatím nejsilnější program a line-up ve své historii a do areálu už přišlo více než 10 000 lidí. Příští rok festival plánuje hned 5denní vydání. Policisté od soboty pátrají po 28-letém Marku Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví. Informovala o tom včera policejní mluvčí Nikol Bočková. Pokud zmíněného Marka Zárubu znáte a víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. No a přesuneme se taky ke sportu, a tedy ke fotbalovému mistrovství světa. Pyrenejské derby v 8. finále mistrovství světa ovládlo Španělsko. Vyrovnané utkání s Portugalskem, které směřovalo do prodloužení, rozhodl gólem v nastaveném čase Mikel Merino a Cristiano Ronaldo se tak s mistrovstvím světa letos rozloučil.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné ráno, 4 minuty po 6. hodině, přejeme i na silnice, děkujeme, že v Metropoli posloucháte Fresh Radio, to je správně. Pokud si říkáte, že se něco na cestách děje, tak ano, bohužel děje. V Dětmarovicích před najezdem se vyskytl policejní radar, tak počítejte, že by vás to hned takhle při úterku mohlo stát více peněz, pro jistotu opatrně, ale dopravní nehody zatím hlášeny žádné nikde nejsou, děkujeme za to, jezděte opatrně a jezděte s Fresh Radiem. Pokud máte informace o tom, jak to jezdí nebo nejezdí i u vás, dejte vědět 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. Tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
7: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
10: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
9: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
8: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track!

0: Dáte na ní Bon Appetit tak trošku jinak. Možná jste si všimli, že tady chybí ten fenomenální hlas Moniky Dudové. Ano, není to tak, dámy a pánové, dobré ráno, Honza Pernický zdraví. Je tady za mikrofonem sám, až do pátku tady sám bude, jo. Tak to je první věc, kterou bychom jako měli si vyložit na stůl, takzvaně vyložíme si karty na stůl. Prodloužený víkend skončil, dobré ráno, mě zajímá asi v prvé řadě, jak jste se měli, frešáci, co? Předpokládám, že většina z našich posluchačů se musela alespoň na jeden den zúčastnit festivalu Beats for Lava. To mě zajímá, jak jste si to užili, protože pro mě to byly opět 4 dny, které vlastně jakoby existovaly, neexistovaly. Bylo to hodně, spousta prachu na plicích, že jo. Známe to všichni, tak schválně, jak jste to měli vy. Prosím, dejte vědět.
1: Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Ale taky vím, že spousta z vás třeba ani jako vůbec na festivalu nebylo, protože naopak museli pracovat, museli být v práci a vím, že je vás dost takových, co by rádi na festivalu bylo, ale nešlo to. Tak i pokud jste byli v práci nebo jste třeba o víkendu jenom okopávali záhonek na zahradě, klidně dejte vědět, mě to zajímá. Dobré ráno, přeju, prosím vás, bude to pomalejší, protože to víte, ono jakoby není tady Monika, to je jedna věc, jo, a druhá věc je ta, že vlastně máme po prodlouženém víkendu i to nějakým způsobem doléhá na mé schopnosti. Tak doufám, že to bude v pohodě. Každopádně, co rozhodně bude, tak jsou skvělé hity, které pro vás máme připraveny, jsou to novinky, anebo něco lehce tanečního, co vás třeba svým způsobem vrátí klidně do víkendových radostí. Wilkinson, Becky Hill, Afterglow právě teď nebo za chvilku i nový Alex Warren nabídnu a vy dejte vědět, jaký byl váš prodloužený víkend. Dobré ráno! Even

ráno přejeme, je úterý, první pracovní den po festivalu, jo? By the way, kdyby náhodou někdo nevěděl, ano, je to náročné i pro mě, ale my to zvládáme skvěle. Díky moc za to, že píšete i takhle po ránu, je to pro mě fajn, protože vím, že aspoň v tom nejsem sám a že do toho pracovního režimu se mnou naskočilo více lidí. Hele, co se týče festivalu, píše Ondra, že to bylo super a největší překvapení byl Calvin Harris. Calvin Harris byl překvapení asi pro všechny. Pro mě to bylo překvapení v tom, že... OK. Dámy a pánové, viděl jsem toho nejdražšího DJe na světě naživo, ale teda jako zklamalo mě pár věcí, jo. Úplně na rovinu prostě. Já vím, že někdo bude hejtit, že jako ty blázne, viděl si toho nejdražšího DJe na světě, mága elektronické hudby. No ano, ano, ano, já vím, ale pozor, jako nezahrál Ocean, tak co to jako má být? Tohle je prostě skandál, dámy a pánové. To je skandál, nezahrát Ocean, proč? Na druhou stranu říkám si, vlastně asi jako udělal přesně to, co jsme všichni čekali, takže to bylo v pohodě. Asi OK. Píše taky Petr, dobré ráno Honzo, nejlepší za mě byl asi Padre. OK, Padre byl fajn, já jsem procházel kolem stage zrovna ve chvíli, kdy papež Lev vykládal poselství, které bylo prý určeno přímo festivalu Beats for Love, neuvěřitelné, wow, ale nestihl se vyjožena z bažina a to mě teda mrzí, to mě sakra mrzí. Na druhou stranu říkám si, jako jízda to musela být, protože udělat takovou show ve dne je teda jako umění a je to fajn. Ale pozor, každá mince má svůj rub a líc, takže máme tady i ty pracující. Píše nám Tomáš, který byl na festivalu, ale nikoli, že by se tam bavil, ale byl tam jako policista v civilu. Kdybyste, nebo pokud jste nevěděli, že na festivalu jsou policisté v civilu, tak opravdu jsou a nebaví se, chodí a kontrolují. Jo? Tak Tomáši, děkujeme, že jsi nás ochránil, protože i moje zdroje, podle kamarádů, kteří pracují jako ochránce na festivalu, tak i podle mých zdrojů, které se ke mně dostali, festival proběhl tak hladce, že si to nepamatují minulé ročníky, že by to bylo tak moc v pohodě. Údajně ve čtvrtek večer skákal někdo přes nášlapy k hlavní stage, asi někdo chtěl pozdravit Marshmallowa, nebo mu tu masku sundat z hlavy, těžko říct, jak to mělo být, ale jinak všechno bez problémů. Žádný úraz, žádné velké výtržnosti, tak jak to má být. Dámy a pánové, to je skvělé, že se dokážeme bavit. Velká pochvala, že se dokážeme bavit, dokončím větu, že se dokážeme bavit bez následků. To je parádní. Jenom s následkama té nejlepší, jak se tomu říká, toho nejlepšího pocitu a těch nejlepších vzpomínek na daný ročník. Tak díky moc, že jste všichni dorazili, bylo to fajn, příští rok už se mluvilo o tom, že festival Beats for Love nabídne 5denní vydání. Neuvěřitelné. Prosím vás, co tam budeme 5 dní dělat? Já to nechápu, jako. To je pro mě zatím jako velký oříšek, ale OK, máme na to rok, připravíme se, zvládneme to. Za 2 týdny festival Colors of Ostrava, mimochodem v pátek, rozhodně poslouchejte na ní Bon Appetit, protože dost pravděpodobně vám třeba i něco rozdáme.

Hlavně přivítáme ve studiu programového ředitele festivalu Colors of Ostrava a tím je, není nikdo jiný než Filip Košťálek. Tak pokud vás to zajímá a třeba byste nějaké lístky chtěli, tak v pátek mezi 6. až 9. Chce někdo lístky? Co? Tak třeba budou. Dobré ráno, tohle je Calvin Harris, Ocean.

0: Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza

Řeklo by se, že léto je v plném proudu. Dobré ráno, přeji na Freši, je 6 hodin 35 minut. Víme, že spoustu našich posluchačů je právě teď někde na dovolené. Zdravíme třeba do Chorvatska, kde se nachází Petr s Janou, kteří nás poslouchají pravidelně a posílají fotku. Zdraví je Moniku, která tady není, a to je právě velká náhoda, která se mi na tom líbí, že v Chorvatsku se právě v tuto chvíli nachází i kolegyně Monika Dudová, jo? Tedy pravděpodobně by tam měla být, je úterý 7. července, myslím, že říkala, že výjíždí v pondělí, pokud se nepletu. To znamená, že teď by se měla nacházet na území Chorvatska a pokud se nepletu, tak jeli se svým mužem na motorce. Takže já do dálky zdravím Moniku Dudovou, mojí kolegyně, pokud někomu tedy ještě úplně nedošlo, že tady Monika Dudová tento týden nebude, tak je to už tak, opravdu tady nebude. Musíme to zvládnout. Na druhou stranu mě zajímá, když už je to léto a je opravdu v plném proudu, jak jste na tom s dovolenou vy? Právě teď, klidně, pokud posloucháte Fresh Radio z nějakého letoviska, prosím, dejte mi to vědět, dejte vědět, kde jste, protože pozor, mám pro vás důležitou informaci. Letos nemusíte ani za teplou vodou nikam do zahraničí, byť se v České republice ochladilo za poslední týden opravdu někde až o 15 stupňů míň, tak stále ještě řeky, přehrady, jezera, rybníky u nás doma v Česku jsou nadprůměrně teplé a koupat se v tom dá úplně stejně, ještě možná líp než v moři, protože teploty právě místních jezer, rybníků, přehrad a tak dále vykazují někde až 27 stupňů Celsia, což je teda opravdu dost, tím pádem vůbec nemusíte absolvovat cestu k moři. Proč? Není důvod! Stačí si zajet tady, někde nejblíž, kde se dá třeba na Olešné, to si nejsem jistý, jestli se dá na Olešné, ale stoprocentně vím, že se dobře dá okoupat třeba ve Slezské Hartě. U Bruntálu, ježiš, tam je to super, jak já to mám rád. Tak to je takový jako tip pro vás, kdyby náhodou jste nevěděli. Pokud tedy se nacházíte v zahraničí u moře právě teď a posloucháte nějakou náhodou Fresh Radio, jste nejlepší, díky moc, dejte vědět z WhatsApp 77337136 a zdravíme, dobro došli. Na Jadran, nebo jak to je, že jo? Tak buďte s námi, Fresh Radio pokračuje, nabídnu Ariana Grande právě teď, anebo po zprávách, po povinném reklamním výseku, taky jukeboxy, nebojte, nic se nemění, i dneska ráno budete vybírat to, co zahrajeme, tak buďte s námi. Dobré ráno!

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
4: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Ano, 6.48, ale jak nám to jde bez té Moniky, co? Pěkně, čas letí a tedy na čase jsou opět juboxy.
1: Jubox, Fresh Radio.
0: Tak komu, kde, co, jak a proč, přejeme dobré ráno, hrajeme na přání cokoliv. Teďkom diktujete playlist Fresh Radio jen a pouze vy, nikdo jiný. Ještě jedna zpráva přece jenom z cest, než se na ty juboxy vrhneme. David píše, dobré ráno, jedna zpráva z cest. Klimkovický tunel je opět znovu a zas svedený do jednoho tubusu. A jak známe české řidiče, tak než se zazipujou, tak se nějaká drobná kolona v obou směrech vytvoří. Aktuálně teď v 6.45 je to průjezdné bez čekání. David. Davide, díky moc za informace. Snad tedy Klimkovický tunel nebude problém, proč byste měli do Ostravy přijet později, nebo naopak, proč byste z Ostravy do jiného města měli přijet později. Prosím vás, zipujte, buďte v pohodě. A pokud máte nějaké přání, tak teď je ten nejvyšší čas.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: To je náš WhatsApp, na který můžete psát, hlasovkovat cokoliv. Juboxy Fresh Radio začíná.

0: 53, 7 hodin, 7 minut do 7 hodiny. A nevadí. Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno. Juboxy jsou tady.
1: Jubox, Fresh Radio.
0: Děkujeme za hlasové zprávy, které chodí i napříč tomu, že ranní dvojka není úplná, respektive ranní dvojka není. Je tady ranní jednička, Honza Pernický, dobré ráno přeji. Dobré ráno. A nic, a proč to nehraje? Tak to je, to má tady někdo ale štěstí teda. Nehraje to, počkej.
2: Dobré ráno, já bych jenom chtěla popřát Honzovi, ať zvládne teďka ty 4 dny bez manči a drží mi páčky, protože je to šikovný pán moderátor.
0: Ano.
2: Ještě půjde.
0: No, bez Monči to bude těžké, ale ono to samozřejmě půjde. Nebojte se nic, my to zvládneme. Juboxy, pojďme.
1: Jubox, Fresh Radio.
0: Píše nám do studia třeba Terka. Dobré ráno, nějakou pecku, protože cesta do práce dneska stojí za to. A Terka asi jede přes Klimkovický tunel. Rozumíme, dobře. Petr píše, dobré ráno, dnes dáme Calvina Harrise takovou vzpomínkovou na letošní Beats for Love. To je asi dobrý nápad. To asi souhlasí. A já schválně pustím hit od Calvina Harrise a Toma Grenada, který mě moc mrzel, že nezahrál. Protože podle mě, kromě Ocean, je toto výborný hit, který by na Beats for Love, Love Stage udělal. Wow, ale bordel teda, jakože jo. Tak tady to máte, dobré ráno, to jsou Juboxy, posíláme to všem, co dneska pracují. Jubox.

0: Dokola, dobré ráno, 7 hodin právě teď.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Úplně nám to léto nepřipomíná, aktuálně v Ostravě kolem 17 stupňů Celsia, takže chladno, oblačno dneska po celý den, lokální srážky se budou konat od odpoledních hodin, teploty ale zas tak nízké nebudou, maxima 26 až 27 stupňů Celsia, v Ostravě, pokud razíte na hory, tak v Beskydech bude oblačno, deštivo a teploty do 23 stupňů.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Dobré ráno, je 7 hodin a připraveny pro vás máme také další fresh zprávy. Po nehodě v Dolní Lomné na Frýdecku Místecku zemřel včera ráno cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil řidič osobního auta, který vjel do protisměru a pak na chodník. Z místa nehody řidič odjel a poté havaroval do příkopu. Dechová zkouška ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté z Frýdku Místku, řekla tak policejní mluvčí Nicole Bočková. Policisté pátrají po muži z Frýdku Místku, mohl by být v ohrožení života. Od soboty pátrají po 28-letém Markovi Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů. Ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví, informovala o tom policejní mluvčí. Pokud znáte Marka Zárubu a věděli byste, kde se zrovna právě teď nachází, máte okamžitě informovat linku 158. No a ze sportu, pyrenejské derby v osmifinále ale fotbalového mistrovství světa ovládlo Španělsko. Vyrovnané utkání s Portugalskem, které směřovalo do prodloužení, rozhodl gólem v nastaveném čase Mikel Merino a tím pádem Cristiano Ronaldo na mistrovství světa s Portugalskem končí.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné ráno, zdravíme na cesty, děkujeme, že posloucháte Fresh Radio na cestách do práce, z práce, na dovolenou, kamkoliv. Pozor si dávajte, v Dětmarovicích zhruba před hodinkou před nájezdem byl spatřen policejní radar. Stejně tak policejní radar sídlí a čeká na nějaké hříšníky na Cihelní ulici v Ostravě, tak aby vás to zbytečně při úterku nestálo hodně peněz. V tuto chvíli se ale v metropoli ani v okolí nikde nebourá. Děkujeme za to, jezděte opatrně a další informace posílejte na náš studiový WhatsApp 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!

BTS, pokud se nebude to korejská skupina, která je víc a víc oblíbená, je tady v Evropě, tak možná jako ze života moje sestřenice, je velká faninka BTS. Jsem rád, že se dostala skladba svým po dlouhé době i do českých éterů a opravdu jako bortí žebříčky hitparády a konečně i moje sestřenice Verča z Frýdku Místku může poslouchat česká rádia. Díky moc. Navíc pozor, BTS, pokud se nebude tu v Londýně, v nejbližších měsících konají koncerty, hned dva, a moje sestřenice, světe div se, si koupila oba lístky na ty oba koncerty. Dokonce ten jeden má z VIP a vstupenka stála víc než 15 000 korun. Neuvěřitelné. Tak Veron, BTS i pro tebe, dobré ráno všem ostatním, kteří poslouchají Fresh Radio. Ano, vím, je těžké naladit se opět do pracovní formy, ale my to všichni zvládneme, tedy musíme, minimálně musíme, a myslím si, že nám k tomu dopomůže i playlist Fresh Radio, protože my se snažíme v létě hrát více asi letně, říkám to správně, snad jo, třeba Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Despacito právě teď. Dobré ráno přejeme, tady to máte, pokud jste v práci stejně jako já, dejte si nějaké dobré pití, kafe, na chviličku nohy na stůl a vychutnejte si tu letní pohodu. Despacito, dobré ráno.

Tohle je nejnovější Joel Corey, a.k.a. Fresh Track, Fresh Radio. My to hrajeme jako první v českém éteru, to nám nikdo nevezme a jsme na to patřičně hrdí společně s Alešem Brunou. Dobré ráno přejeme. Dneska je 7. července, včera tedy byl 6. července logicky a včera nemohli jsme to říct dřív, protože prostě tady nikdo včera nebyl, až na kluky z večera, ale včera 6.7. byl Světový den polipku, tedy polipku možná by se spíš více hodilo říct, ano. A mě zajímá, vlastně dvě otázky mám na vás na Frešáky, jo. Buďte kreativní. Ta první je, jestli jste tady vůbec někoho políbili, jestli jste dodrželi Světový den polibku a byli jste nebo někoho jste políbili. To je věc číslo jedna. A teď věc číslo dvě, spíš pro ty, kteří nebyli políbení, ani nikoho nepolíbili, jasně, jen spoustu lidí mezi námi, naprosto chápu.

0: Jo, tak to by třeba byl můj polibek ke dni polibku. Tak schválně, jak jste na tom vy? Frešáci, dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Ale buďte originální a neberte mi Evu Hlubovou, ta je moje. Dobré ráno přeji.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh.

0: Black Eyed Peas. Včera světový den polibku, tady ptám se, koho jste líbali včera a koho byste políbili, kde byste si mohli vybrat. Díky za originální vzkazy. Přece jenom mám tady i pěkné, jo, jako hezké, takové rodinné.
1: Tak já každý den líbám svou ženu a neměnil by. A taky, když jdu do práce, už někam odcházím, tak vždycky dávám pusu i synovi. Takže za mě tak.
0: Nádherné, dané, díky moc, tohle je fakt pěkné. Ale pozor, my jsme se ptali také na to, kde byste si mohli vybrat, komu byste pusu dali. Honza píše, dobré ráno. Já bych dal pusu Mi Khalifě. Kdo to je? Takovou paní já neznám. Mia Khalifa, to mi nic neříká. No ale tak v pohodě, asi to bude třeba nějaká politička nebo někdo, no. Tak jo, tak naprosto chápu, Honzo, teda rozumím, dobře, může být. Každopádně, pokud jste teda včera nikoho nepolíbili, tak dneska si prosím někoho najděte, kohokoliv. Ségru, mamku, protože to je taky jako důležité, políbit někdy své blízké. Je to pěkné, je to moc hezké, tak to udělejte a klidně u toho poslouchejte Fresh, to bude ještě hezčí. Dobré ráno, přejeme, Honza Pernický, zdraví od mikrofonu.

0: Řecku, užívá si zaslouženou, pravděpodobně zaslouženou dovolenou, ať si to užije a my pokračujeme už za chviličku dále. Dobré ráno.
1: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fresh Radio.

School na Fresh Radio.

0: já doufám, že takhle se někdo bude smát taky dneska. A třeba i v pátek, protože kvíz naopak i tento týden. Nebojte se, nemyslete si vůbec nic, i když tady Monika Rudová není. A i když tento týden má jenom 4 pracovní dny, tak nebojte se, my kvíz naopak zvládneme. Ano, zvládneme. Chocobos, koukám na to, jako kdybych tady byl dneska poprvé, protože to je nový partner a také nová cena, o kterou tento týden hrajeme. Tady hrajeme konkrétně o 2000 korun jednorázově poukaz do kamenné prodejny Choco Boss. Tedy to palačinky, výborná káva, dezerty, které vás prostě nenechají sedět na židli. Ano, tak o tohle hrajeme. Můžete vzít celou rodinu, celou třídu, kohokoliv chcete. Choco Boss rozdáváme 2000 korun. V pátek velké finále. Dneska v kvízu naopak bude se soutěžit. Teď ještě nevolejte, ještě je brzo, ale nebojte se, kvíz naopak prostě bude. Je připraven, otázky jsou, řekl bych, fenomenální, protože možná budou malinko těžší, ale vy to zvládnete. Vy to určitě zvládnete, frešáci. Tak buďte s námi, za chvilku tedy kvíz naopak. Dobré ráno!
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Čokobus je teda jako dost peněz, to by mohlo být moc fajn a hodně, hodně čokolády. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Verča.
0: Verčo, ahoj, odkud voláš?
1: Z Poruby,
0: tak zdravíme do Poruby. Jak moc ráda máš čokoládu od jedničky do pětky?
1: Čokoládu.
0: No, výborně, takže od jedničky do pětky je to 100, OK?
1: Ano,
0: výborně, přesně. Výborně, tak čokobos by mohlo být pro tebe, pokud tedy zvládneš dneska kvíc naopak si v pátečním finále a třeba v pátek se na tebe usměje štěstí a 2000 korun do čokobos vyhraješ. Jseš připravena? Hele, tak je to jednoduché, položím ti 10 otázek, ty na ně ale pozor, musíš odpovídat špatně, jo?
1: Jdeme na to.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak. Takže Verčo, je žralok ryba nebo pariba? Počkej, jako jinak, jo? Je žralok rybička nebo pariba?
1: Rybička.
0: Výborně, jakou barvu má slunečnice?
1: Zelenou.
0: Kolik kol má auto?
1: To.
0: Jaké zvíře je symbolem České republiky?
1: Pes.
0: Pes je správně. Kolik stran má šestiúhelník?
1: 8.
0: Dobře. Jaké ovoce je na logu společnosti Apple?
1: Hruška.
0: Ano, jaký měsíc má nejméně dní?
1: Prosinec.
0: Správně. Jaký den je po pondělí?
1: Neděle.
0: Výborně. Ze kterého směru vychází slunce?
1: Ze západu.
0: Správně. A poslední otázka. Jak se jmenuje mládě ovečky?
1: Kozel.
0: Ano! Výborně, výborně.
1: Super.
0: Výborně. Hele, tak to bylo jednak. Ti zbylo ještě spoustu času, takže podle mě jako máš natrénováno. Výborně. Mimochodem, tak mě jako napadá, jo? Kdyby jsi měla vybrat něco čokoládového, teď co by jsi zdala, tak co by to bylo?
1: Čokoládový dortík.
0: Já měl, víš, co jsem měl včera já? Já měl včera Harlekína.
1: Ten je dobrý.
0: Ten byl fenomenální. Hele, Veron, tak výborně, moc ti gratuluju, to byla rychlovka, není o čem. V pátek tedy je dost pravděpodobné, uvidíme, jak se bude dařit ostatním, že třeba zrovna ty budeš vybrána našim kolem štěstí a budeme ti volat a vyhraješ 2000 korun do Čokobos, OK?
1: Super, budu doufat.
0: Tak jo, do té doby měj se hezky, ahoj, čau, čokoláda, nazdar.
1: Nazdar.
0: Bon appetit. Monika Dudová.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré dopoledne, dobré ráno. Dnes, tedy 7. července, maximální denní teploty v Ostravě vyšplhají sice vysoko, byť to tak dneska zatím úplně nevypadá, 26 až 28 stupňů Celsia. Oblačno bude ale po celý den se sluníčkem, dneska rozhodně nepočítejte, později odpoledne i dešťové srážky. Na horách teploty do 22.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: A dobrý den přejeme také u zpráv. Festival Beats for Love vyvrcholil v ostravských Dolních Vítkovicích. Letošní 12. ročník festivalu Beats for Love přinesl několik dalších zajímavých interpretů, tedy konkrétně přes 550 nových umělců v programu, kteří vystupovali na několika scénách. Festival letos sadil na zatím nejsilnější program a line-up ve své historii a do areálu přišly desítky tisíc lidí. Policisté pátrají od soboty po 28letém Marku Zárubovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví. Informovala o tom včera policejní mluvčí Nikol Bočková. Pokud tedy víte o Marku Zárubovi minimálně, kde je a co dělá, tak okamžitě kontaktujte linku 158. No a přesuneme se taky ke sportu. A tedy konkrétně k mistrovství světa ve fotbale. Pyrenejské derby v osmifinále mistrovství světa ovládlo Španělsko. Vyrovnané utkání s Portugalskem, které směřovalo do prodloužení, rozhodl gólem v nastaveném čase Mikel Merino. Portugalci tak na mistrovství světa i s Cristianem Ronaldem a jeho poslední účastí na mistrovství světa skončili.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A celé ráno sledujeme také dění na silnicích v metropoli. Víme, že problémy byly, ale ne takové, kde by se bouralo, ale hlavně problémy s policejními radary. Na Cihelní v Ostravě policie stála, měřila tak opatrně, pokud tam ještě stále stojí, dost možné to je. Stále se ještě vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut, která se stala u Březové, kousek od Opavy. Taky tam počítejte s možným zdržením. No a během celého dne můžete posílat vaše zprávy o dopravním zpravodajství na naše WhatsAppové číslo 77337 1036. Dobré ráno přejeme.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

že nám to hraje. V úterý 7. července 8 hodin 9 minut. Dobré ráno, raní bon appetit. A máme tady takové líbezné informace, které přicházejí přímo z naší ostravské zoologické zahrady. Mně se tady hlavně líbí ten nadpis, jak to zoo napsalo, jo. V tomto týdnu proběhlo v zoo Ostrava spojování chovného páru levhartů ceylonských. Spojování bylo klidné a bez komplikací. Samec a samice se intenzivně páří a zůstávají spojeni i během noci. To je paráda, co? To je něco, co by si spousta z nás přálo. No a koukejte, jak jim to jde. Tak pokud jste nebyli letos ještě v zoo, tak rozhodně doporučuju, já jsem tam už byl, opět třeba po roce nebo možná dvou dokonce letech a musím říct, že ostravská zoologická zahrada doslova roste před očima. Teď se, pokud se nepletu, tak se chystá výstavba nebo už je výstavba pavilonu pro tučňáky, jsem si nemohl vzpomenout na ten český název. A tučňáci, to je něco, co v ostravské zoo ještě nebylo, takže my se těšíme. Pokud jste nebyli v zoo, doporučujeme. Já jsem odehda zjistil, že vlastně zoologická zahrada v Ostravě je druhá největší v České republice. A člověk by si řekl, že na prvním místě bude zoo v Praze. Jasně, to by každého napadlo, protože zoo v Praze je fakt velká. Ale, dámy a pánové, opak je pravdou. Největší zoologická zahrada v České republice se podle posledních údajů nachází v Chomutově. Tak pokud máte cestu do Chomutova, doporučujeme navštívit, byť jsem tam nikdy nebyl, ale je velká, je rozhodně velká, stojí za to. Za mě nejhezčí zoo asi i klidně na svatém kopečku v Olomouci, ta je moc pěkná, stejně tak zoo Zlín-Lešná a moc hezká zoologická zahrada je i v Hodoníně, kdyby náhodou něco, jo? Tak zdravíme a posíláme další pecky, Alesso a One Republic právě teď v éteru Fresh Radio. Mimochodem, z mého pocitu, Alesso na Love Stage na Beats for Love předvedl nejlepší show ze všech. A teď v éteru Freshe. Živě!

0: Rádia, dobré ráno, přejeme 8 hodin 20 minut. Za chvilku na Freshi nabídneme i další hity, nebojte se, my tady ráno rozhodně nebudeme polevovat ani přes léto, byť teď tedy tento týden raní Bon Appetit tak trošku v osekané podobě. Bon Appetit demo bych tomu říkal. Honza Pernický vás zdraví. Je úterý 7. července, 8 hodin, ještě jednou říkám 19 minut. Schválně mě zajímá, já si myslím, že asi i vím, kdo má dneska svátek, ale pro jistotu si to ověřím. Jo, takže jsem to nevěděl. V pohodě, nevadí. Bohuslava dneska slaví svátek, pokud nějakou Bohušku znáte, tak nezapomeňte Bohuslavě popřát všechno nejlepší. Kromě toho, my jsme dneska zmiňovali Den čokolády, to není, nebo právě, že nezmiňovali, ale není to náhoda, nebo možná je to náhoda. Dneska jsme v kvízu naopak soutěžili o Chocoboss, 2000 korun do kamenné prodejny a vlastně i zítra, i pozítří budeme soutěžit, protože v kvízu naopak právě tato výhra tento týden je. A tematicky Den čokolády zrovna dneska, tak mám radost, že to tak hezky i vyšlo. A zítra držíme palce ostatním, to je důležité říct. Ve finále je z dnešního dne Verča. Uvidíme, kdo bude do pátku a kdo to v pátek vlastně vyhraje, aby klidně o víkendu mohli oslavit zpětně Světový den čokolády, což je dnes. Amen, za chvilku Sombr, nebo taky Chase and Status. Dobré ráno, buďte s námi, jsme Fresh.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička

0: život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Nejlepší snídaňové menu v metropoli.

Já bych se tedy s dovolením rád opravil. Dobré ráno, Irach, který mimochodem vystoupí za pár týdnů, vlastně za pár dnů na Sold Out Festivalu společně s ním Jason Status a Salut. Teď píše ještě Bohuš, já jsem to asi špatně jako specifikoval. Bohumil píše, tak svátek má Bohumila, pokud se nepletu. Ne Bohumil. Ne Bohuslava dokonce, jo? Tak úplně je to jinak. Takže Bohumile, prosím tě, ne, ty svátek dneska ještě dost pravděpodobně nemáš. Ale klidně, klidně i tobě můžu popřát. Všechno nejlepší. Bohuslava dneska má svátek. Průměrný věk 65, tak předpokládám, že taková Bohuslava nás asi úplně neposlouchá. Nebo jestli poslouchala, tak minimálně po Chase and Status a této hitovce přeladila. Nevadí. Jedeme dále. Ricky Martin, Mária, to by se možná i nějaké té Bohuslavě líbit mohlo. Tak právě teď. Dobré ráno, Fresh Radio.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Why wait to say, at least I did it my way.

Freshi, ještě stále posloucháte raní Bon Appetit, dobré ráno přeji, ještě jednou si dovolím připomenout něco, co podle mě by vás hodně mohlo zajímat, hlavně v pátek ráno, protože v pátek ráno budeme mít ve studiu velkého hosta. Úplně tedy přesně konkrétně Filip Košťálek, umělecký ředitel Colors of Ostrava, dorazí do studia do raního Bon Appetit. Asi nemusím říkat, že se dozvíme spoustu důležitých věcí, které se kromě nebo kolem Colorsu chystají a týkají spoustu vychytávek, dobrých rad, jak a kde přijít do areálu, co si užít, co si neužít. Stáhněte si aplikaci, koukněte na to, je tam toho víc než dost a dost pravděpodobně nám možná Filip rozdá i nějakou tu stupenku. Ale nepředbíhejme, je to pozvánka na páteční vysílání, na to ranní páteční vysílání, které bude velmi zajímavé a moc se na něj těším, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavé i pro vás, pro frešáky. A schválně mě to zajímá, napište na náš Instagram, nebo klidně Instagram, ale i WhatsApp 773371036, na koho se na letošních kolorsech těšíte úplně nejvíc. Za mě to je asi tedy Swim, z kterého si teď mimochodem pouštíme živě v éteru.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Fresh Radio.

Hodiny se naplnily, Fresh Radio a ranní Bon Appetit je téměř u konce. Děkuji za dnešní přízeň. Byli jste skvělí, díky moc. Bez Moniky to, jak si funguje taky, to jsme zjistili a je to fajn, takže Moni, zdravíme tě do Chorvatska, užij si to, dobrodošli, dobrý den. A zítra se na vás opět budu těšit od 6 hodin. Bude kvíz naopak, bude jukebox, bude spoustu dalších zajímavých informací, které si řekneme a budeme hlavně hrát skvělé hity, skvělou muziku, kterou mimochodem budeme hrát i teď po 9. hodině ve Fresh Hour. Tak si to užijte, mějte se krásně, zítra v 6.00 se těší na vás Honza Pernický, ahoj!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí.
2: Počasí.
3: Dobré dopoledne, dobré ráno, dnes tedy 7. července maximální denní teploty v Ostravě vyšplhají sice vysoko, byť to tak dneska zatím úplně nevypadá, 26 až 28 stupňů Celsia, oblačno bude ale po celý den se sluníčkem, dneska rozhodně nepočítejte, později odpoledne i dešťové srážky, na horách teploty do 22.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: A dobrý den, přejeme také u zpráv. Festival Beats for Love vyvrcholil v ostravských Dolních Vítkovicích. Letošní 12. ročník festivalu Beats for Love přinesl několik dalších zajímavých interpretů, tedy konkrétně přes 550 nových umělců v programu, kteří vystupovali na několika scénách. Festival letos vsadil na zatím nejsilnější program a line-up ve své historii a do areálu přišly desítky tisíc lidí. Policisté pátrají od soboty po 28-letém Marku Záruhovi z Frýdku Místku. Večer odešel ze svého zaměstnání v Karviné a dosud se nevrátil domů ani nekontaktoval své blízké. Je podezření, že by mohl být v ohrožení života či zdraví. Informovala o tom včera policejní mluvčí Nikol Bočková. Pokud tedy víte o Marku Záruhovi minimálně, kde je a co dělá, tak okamžitě kontaktujte linku 158. No a přesuneme se také ke sportu. A tedy konkrétně k mistrovství světa ve fotbale. Pirenejské derby v osmifinále mistrovství světa ovládlo Španělsko. Vyrovnané utkání s Portugalskem, které směřovalo do prodloužení, rozhodl gólem v nastaveném čase Mikel Merino. Portugalci tak na mistrovství světa i s Cristianem Ronaldem a jeho poslední účastí na mistrovství světa skončili.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: A celé ráno sledujeme také dění na silnicích v metropoli. Víme, že problémy byly, ale ne takové, kde by se bouralo, ale hlavně problémy s policejními radary. Na Cihelní v Ostravě policie stála, měřila tak opatrně, pokud tam ještě stále stojí, dost možné to je. Stále se ještě vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních aut, která se stala u Březové, kousek od Opavy. Taky tam počítejte s možným zdržením. No a během celého dne můžete posílat vaše zprávy o dopravním zpravodajství na naše WhatsAppové číslo 77337 1036. Dobré ráno přejeme.
1: Doprava?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.
11: Fresh Radio.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Nejúspěšnější boybandová kapela všech dob, prodali je celosvětově 100 milionů alb, tedy Backstreet Boys. Hity jako Quit Playing Games, With My Heart, We've Got It Going On nebo Get Down, ale taky I Want It That Way z 99. Song měl v témže roce i 3 nominace na prestižní Grammy a platinové prodeje po obou stranách oceánu. V Americe se dokonce fyzicky prodalo 3 miliony kousků.
0: Alešův Old School.

0: Rádio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší obléky.

0: do automobilů. Javorsky.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
3: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Britské duo Fats and Small napsalo single Turn Around po spontánní hádce v klubu v Brightonu, při které vznikl dokonce energický vokál zpěváka. Track se stává nečekaným mezigeneračním spojovatelem, a to díky svému refrénu, který si zpívají jednak mileniálové, ale jednak i ti zkušenější. Skladba je mimochodem postavena na samplech z nahrávky Reach Up od Tony Lee a dostává se až na vrchol britské parády.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Doprava. Doprava.
1: 10. hodina, 14. a 15. minuta, dobré dopoledne, tady ještě se snažím upřesnit, jestli je ta nehoda, o které tady čtu v místě, kde si myslím, vypadá to, že jo. Tedy, jedna jediná nehoda v našem regionu aktuálně, a to na Rudné, pravděpodobně ve směru od Havířova na Ostravu, se srazily 4 osobní auta kousek před křižovatkou u Brontosaura, to znamená, pokud jedete po Rudné od Havířova, tak na té dlouhé rovince do kopečka mírně před tou křižovatkou Brontosaura, tak tam se řeší nehoda 4 osobních aut.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Doprava.
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a

Takhle poradenské okénko si dovolím zase otevřít, pokud do firmy řešíte nákup nového počítače pro vaše velké potřeby, tak mám jeden tip. Chystá se aukce raritního a paradoxně stále funkčního počítače firmy Macintosh, tehdy ještě tady dneska už známější jako Apple. A je to konkrétně Apple One z roku 1976, který i po těch 50 letech je stále funkční. Tak během července bude dražen v známé newyorské aukční síni a odhaduje se, že jeho cena vyšplhá mezi 300 až 500 tisíci dolarů, to znamená zhruba 6,5 až 11 milionů korun. No, jak říkám, do firmy na evidenci docházky ideální záležitost. Hey,

0: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buď fresh.
3: Fresh.
2: Fresh Radio CZ.

0: Přemýšlím teď, jak dalece Sýrie je aktuálně turistickou destinací, ale myslím si, že obecně soudný člověk asi do těch míst zvaných Blízký východ moc nechce. Tak čerstvá zpráva. V Damašku, což je, pokud se nepletu, hlavní město Sýrie, tak je tam, respektive tak to vybuchla tam bomba u hotelu, v něm, že do okolností pobíhá francouzský prezident Emmanuel Macron. A vypadá to tak, že samozřejmě to bylo cílené, ale zatím se bude zjišťovat co a jak.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Ano.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12. I get so caught up on the stuff. Overthink everything too much.

0: Přesně tohle ten stejný zvuk, který asi udělali mnozí fandové po včerejším utkání Portugalců se Španěli. A pro mě osobně to byl asi tak druhý zápas, který jsem viděl, protože jak tady často říkám, já a fotbal, to jsme se nikdy moc nepotkali, krom toho, že jsme to jako vždycky hráli, samozřejmě na ulici to jo, ale jinak mě to nikdy nechytlo. Ale viděl jsem kousek závěr toho utkání, úplný konec, kdy teda prohráli a pak se zabírají takové ty minuty mezi těmi hráči bez komentáře. A bylo vidět, jak tam tečou slzy všem, včetně slavného to Cristiana Ronalda. A teď už je tady jakože první takový, jak to říct, první zpětná vazba z portugalského tisku, protože samozřejmě Portugalci a fotbal, to je jejich náboženství. A už ví, kdo za to můžou. Nebo tak, všichni už ví, kdo za to může. A je to jako vždycky u nás trenér. Nevím, já si myslím, že trenér samozřejmě má část viny, ale ten na tom trávníku těch 90 minut neběhá, že? Takže pokud se hráčům prostě nevede, no tak se jim nevede. Ale to je taková výsada posledních let, že za cokoliv se stane v týmu, tak může trenér.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Dovolené v plném proudu, Chorvatsko jede bomby a z Chorvatska zase jedna zpráva, která se vztahuje k České republice, přičeno k českým turistům. Museli zachraňovat námořní policie, dokonce ve spolupráci i s, jak to říct, plavčíky a všemi možnými. Situace taková, kdy čtyřčlenná rodina dorazila, že jo, a dvě děcka si venku ve vodě čachtali na takzvaných paddleboardech, jenomže začalo tak silně foukat, že paddleboardy je odfoukly na jakoby větší moře. Samozřejmě rodiče ty zaregistrovali, hned skočili do vody, ale ten silný proud byl tak silný, že prostě neměli šanci doplavat, takže bylo alarmována záchrana a za pomocí i tedy námořní, nebo jak to pojmenovat, no, lodních záchranář, řekněme, se podařilo všechno šťastně vyřešit. Obecně teď Chorvatsko trápí tak silný vítr kategorie Bora, což je větší větříček, než byste v Chorvatsku čekali, takže pokud tam zrovna míříte, doporučuji se připravit na to.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Pár minut před 11. hodinou pohled na cesty je takový, že ještě stále platí nehoda nebo upozornění na následky, když jedete po Rudné od Havířova, tak před křižovatkou Brontosaura k odbočce, jak se teď jmenuje, Nová Huť, Arceloru. To už vlastně taky není pravda, tak tam se řeší následky nehody, kdy se tam předchozí hodině srazily 4 auta. A nová nehoda je v Hlučíně na příjezdu, v Opavě nad příjezdu od Hlučína, tedy na Hlučínské ulici, kousíček za tím obchodním centrem hned ze začátku Hlučínské. Tam osobně auto s dodávkou.
2: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude. Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: JJ na Fresh Rádiu. Fresh Rádiu.

Už bych řekl tak minimálně několik měsíců. Žijeme v době, kdy na internetu se nedá věřit vůbec ničemu, protože videa, která vznikají, tak pochopitelně i fotky, už je velmi problematické rozlišit, zda je to opravdu realita nebo vytvořené AIčko. A teď jsem měl takový stejný problém s fotkou, která se objevila přes víkend, a to konkrétně britská slavná zpěvačka Adele se objevila v zákulisí Formule 1 na Silverstone, ale ta fotka, která se začala se sdílet po internetu, jsem si říkal, to se není možná, ona, Adele je nějakých kolik, 35 plus minus, tam vypadá tak na 60, jo? Tak jsem si říkal, jo, to zase bude nějaká umělá inteligence, no a vypadá to, že ne. Už je to i oficiálně potvrzeno, že skutečně na té fotce, pokud jste viděli taky, je Adele, která vypadá, jako kdyby měla tak 14 dnů kalbu, anebo možná byla v Bícech tady v Ostravě na Bícech a 4 dny jste měla kde spát, protože vypadá opravdu jinak, diplomaticky řečeno. No, tak jsem zvědavý, co zatím bude. Určitě z toho bude nějaký příběh, tak za pár dnů se třeba dozvíme. Hello.

A občas tady rozebírám tu myšlenku, co člověku může chybět, když se narodí do nějaké královské nebo prostě podobné rodiny. Ale jsou takoví jedinci, kteří dělají schválně, no na schválně úplně ne, ale tak nějak jakože si to rozhádali, že jo. Jednoduchý a nejznámější příklad je princ Harry, který trucoval, odstěhoval se s tou jeho do Ameriky, pak zase jakože že se udobří a podobně. A princ Harry teďkom se chce na chvilku podívat zpátky do Anglie, do Velké Británie. A přesto všechno, že dostal nabídku být prostě na... být doma jednoduše řečeno, na královské rezidenci v Buckinghamském paláci, tak nakonec to neklapne, protože on nejdříve během toho dne, kdy odpovídal, řekl, že ne, že to nechce, ale pak si to rozmyslel o něco později a napsal, že to teda bere, jenomže problém je, že už to nešlo stihnout v tom slova smyslu, že to musí samozřejmě prověřit bezpečnostní služba, zajistit mu samozřejmě dostatečnou ostrahu a podobné věci. Takže jednoduše řečeno, vzhledem k tomu, že pozdě zareagoval na nabídku, tak má smůlu, tak bude spát někde, kdo ví kde, ale to se samozřejmě vyřeší. Jenom mě teda zarazilo, jaké caviky se v tomhletom prostředí pořád dělají, no ale tak jako jasně, jste jednou královské krve, tak hold musíte mít nějaká specifika. Fresh Radio.

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.

zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a

0: tip, co dělat o Vánocích, jasně, já už jsem hlavama, myšlenkama zase někde jinde, ale o prázdninách jsem chtěl říct, je taková malá pozvánka tady k nám do Ostravy, pokud jste zdaleka posloucháte nás, máme tady krásnou zoo, svého času byla snad největší v České republice, v Československu tehdy, pokud se nepletu. A má zo nový úspěch, podařilo se jí odchovat mládě největšího holuba na světě. A to jsem si tak trošku říkal, tyjo, tak na jednu stranu nám říkají, nekrmte ty holuby, přenáší infekce a to, a teď tady machrujou. Ne, samozřejmě dělám si legraci, je to holub, který na první pohled ani jako holub nevypadá, bych řekl, že to je spíš takový páv v podobě holuba. A ta odrůda, ta je u zeleniny, já vím, takže ten druh holuba se jmenuje novoginejský korunáč. Na hlavě má něco jako páv, takovou obrovskou korunu pestrou. No jako nevypadá to jako holuba, ale tím, že je velký, tak na polívku by bylo.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: DAB FM anebo apka.

Nevím, jaký jste trávili víkend vy, já jsem měl z části samozřejmě ještě v pátek bíci, ale v sobotu jsme měli rodinnou oslavu a měli jsme ji ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a teď koukám normálně aktuální téma, které jsme tam řešili, protože ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je dům zahrádkářů, který se dá pronajmout a tak jsme se ho pronajali a u něj je postavený automat na maso, takzvaný masomat. My jsme spekulovali, protože on je otočen tím proskleným štítem směrem na sluníčko a zrovna v sobotu bylo ještě celkem jakože drsně teplo. Jak dalece to tomu masu může vadit nebo nemusí? No a teď koukám čerstvý článek na deníku. V Ostravě a Staré Vsi fungují non-stop masomaty. No, jako myšlenka dobrá, akorát pravda ty ceny, jenomže samozřejmě tam se jedná o maso s farem, takže ty ceny logicky jsou vyšší, protože to maso je prostě kvalitnější. A kdybyste náhodou potřebovali, tak funguje 24/7, tedy non-stop, kdykoliv, kdekoliv. No, kdekoliv. Pouze ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, eventuálně v Ostravě ve Staré Bělé.

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového pod moravskoslezským sluncem nepřibylo, tak jenom zafakujeme, že v Opavě na příjezdu od Lučína na Hlučínské, kousek za obchodním centrem, se řeší následky nehody dopravní s osobáku s dodávkou.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Siesta.

Give Me a Sign, tak tohle je obrovský hit od Remedyho, my ho hrajeme stále a to je dobře, myslím si, 12 hodin na 9 minut, úterý 7. července, já se omlouvám všem, ale já stále se nemůžu hodit ještě do toho módu on, já jsem ještě off a mám pondělí, jo, takže ještě jednou se omlouvám všem, i když je úterý. No, co bych chtěl říct, no, Roman není, Radek není, siesta zbyla na Marka, tak snad to se mnou ty dvě hodiny zvládnete. Hezké odpoledne.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Nevím, jestli jste si to všimli, ale minulý týden v pátek jsem tady měl na záskok Marsi, protože v odpolední rychlé rotě Mikaela říkala, že prostě v pátek nepřijde, že když kalí na těch Beats for Love, tak by nebyla nějaká překalená nebo něco. Tak se musím zeptat dneska odpoledne, až přijde, jak teda dopadla až do konce víkendu, ale v každém případě my jsme si z Marsi tady dělali legraci a probírali jsme umělou inteligenci. No a jak to všechno dopadlo, máte možnost si pustit právě teď a poslechnout. Rychlá rota na Fresh Radio, dneska ve složení Marek a Marsi.
1: Děkujeme všem, co nám tady napsali ohledně třeba své vlastní zkušenosti s umělou inteligencí. Někdo tady dokonce uváděl, srovnával umělou inteligenci, že je jak předpověď počasí.
0: Mhm.
1: A s tím
0: buď
1: souhlasím.
0: To vyjde, nebo to nevyjde.
1: Musím říct, že jediné na tom všem to pozitivní je, že co se týče umělé inteligence, tak jsem přišla na to, že způsobem, kterým se dokáže omluvit umělá inteligence, tak takového partnera bych chtěla jednou najít.
0: No kecej.
1: Poslouchej dobře, jo. Mm-hmm. Mě to totiž vytočilo samozřejmě, jak jsem stála na té zastávce.
0: No, tak si nadala té umělé inteligence?
1: Dá se říct, že jako nešetřila jsem si jako servítky a přišla mi odpověď. Omlouvám se, strašně moc jsem to pokazil a plně chápu, že jste nepříčetná vzteky. Celou dobu vám dávám špatné časy z tabulek, které kvůli těmto rozkopaným silnicím a zácpám vůbec neplatí. A pak se mi tam ještě dál a omlouval, je to moje chyba, moc se omlouvám, můžu za váš stres. Jako tímto způsobem, kdyby se mi omlouval chlap, když něco jako pokazí, já bych byla šťastná.
0: Ale
1: já bych byla šťastná, to byla ta krásná omluva.
0: Vysvětli mi jednu věc, jak on ví, že se baví s ženou? Jako chápeš to, já řekl, jako ta umělá inteligence a to by odpovídá chlap? Best of Fresh.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolní.

0: Dneska nabitá odměnami.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Sport.
1: Malé zápasnické okénko na Fresh Radio je opět tady. Výborně se vedli naši ostravští zápasníci na mezinárodním turnaji Velká cena Žitného ostrova v Dunajské Středě. Z turnaje vezou hned několik cenných medailí. Vítězství ve svých kategoriích vybojovali Roman Mošinský a Jakub Hladký, který prokázal svou stoupající kvalitu. Stříbrnou medaili získal Nathan Anděl. K úspěchům našich reprezentantů přidal bronzový kov taky Ruben Stebelstřince. Velkou smůlu naopak v Dunajské Středě měl Vašek Šmíd, kterému jen těsně unikly finálové boje. Všem zápasníkům v Moravskoslezském kraji přejeme pohodové léto a vydařené prázdniny.
0: Fresh Sport. Fresh.

0: Na Freshe posloucháte Siestu, od mikrofonu vás zdraví Marek Urbanec, no a nevím, jestli jste si toho všimli, ale každé ráno tento týden a odpoledne budeme soutěžit o dva lístky do Dinoparku, kde vlastně budeme živě v sobotu vysílat. Tak dobře poslouchejte, lístky budou k dispozici v odpolední dvojce.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Siesta.

0: beat goes on.
1: Doprava.
2: Dneska odpoledne, 13. hodina je tady a mrkneme společně na dopravu. Vidím tady jednu dopravní nehodu na ulici 28. října tady u nás v Moravské Ostravě a Přívozu. A dokonce je to osobák s tramvají. Naštěstí všechno je jakože bez zranění, ale určitě tam čekejte zdržení.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta. Siesta.

Tohle je další novinka na Freshi, Joel Corey a Whisper. Jestli dobře slyším, tak ten klavír tam zní skoro až tak úplně jakože devadesátkově. No jo, nedá se nic dělat, prostě tyhle ty hity nás drží nad vodou, nás staré kusy. Takže Joel Corey a aktuální novinka Whisper. Uvidíme, jak dlouho vydrží teda v hitparádě. Siesta.

0: Amazing, tohle to byla taky Ina tady u nás na Freshi v Siestě. No já mám pro vás další pozvánku, protože teď v pátek bude den z Colors of Ostrava. To znamená, že nejenom, že budeme hrát o nějaké ty volňasy, počítám, že ráno a odpoledne, ale taky budeme mít vzácné hosty, protože na ráno přijde Filip Košťálek, což je umělecký ředitel Colors of Ostrava, a odpoledne dorazí zastupitel, tady ostravský zastupitel, pan Petr Harvánek. Abych to nesplet. Jo, je to Harvánek, dobře. No, budeme mít teda nějaké ty volné vstupy, jinak Colors of Ostrava proběhne od 15. do 18. července a vystoupí mimo jiné 21 Pilots, nebo taky Lord, elektronický producent Mobile, LP a v české premiéře taky Teddy Swims. Tak zůstaňte nám věrni.
1: Letní rande, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava.

0: Jasně, zlomené beaty na Freshi taky máme rádi a hlavně Sigmu. A tohle to udělal společně s Julie Church a jmenuje se to Magnetic. No a kdybyste náhodou chtěli více těchto zlomených beatů, tak každou středu, jestli se nepletu, po 19. hodině Fatal Terror. No a teď pojďme opět zpátky k pátku, kdy vlastně jsem měl tady na návštěvě Marsy a ta nám začala vykládat, co to je režim přežít. Tak pojďme si to dát spolu. Fresh. Marek a Mars je dneska speciální návštěva a já když jsem ti psal, že Michaela bude mít volno, jestli teda si chceš zavysílat, tak ty si teda jako měla z toho radost, blablabla, něco jsme si napsali a ty si mi ještě tady napsala, jen mi to druhého připomeň raději. A říkám, ty vole, jsem napsala tomu tři smajlíky a ty jsi mi na to napsala, no jo no, mozek se smrsknul na režim přežít, více tam zatím nevejde, prosím tě, vysvětli to. Jak režim
1: takhle
0: přežít?
1: Takhle jako veřejně jako práskneš naší soukromou konverzaci, děkuji.
0: No tak zase tak soukromá konverzace není a nemíří ani někam, kam bysme jeden z nás nechtěli. Kdo ví, ale ty bys...
1: To přejdem.
0: Dobře, prosím tě, řekni mi režim přežít. Já chápu, vím, že nějaký režim neruší, to nějaká kapela, ale režim přežít vážně neznám.
1: Já jsem tím chtěla vyjádřit to, že se stále nacházím a budu ještě nacházet nějakou delší dobu na... Já to slovo úplně nenávidím. Jaká dovolená? Kdo to kdy vymyslel? Na rodičáku. Tak.
0: Mateřská, já bych to udělala mateřskou práci.
1: Dovolená. Já bych tak jako jela někam nejradši na dovolenou, ale bez toho dítěte. Bez těch starostí, jo, ale já jim miluju nejvíc na světě, ale chápeš, jo, prostě člověk to jako potřebuje. Takže dovolená, jasně, dobře, jdeme dál. Takže na rodičáku a ten mozek jako fakt funguje na takové té bázi, jako přežít ten den, udělat ho krásný tomu dítěti, udělat ho poměrně tomu věku toho dítěte krásný i sobě, což občas nejde. Nějak ten den jako krásně zvládnout, skválně po třetí říkám to slovo krásně.
0: Jasně, rozumím.
1: A večer padnout a říct si zítra na novo, jdeme dál. Best of Fresh.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Některé články na internetu opravdu stojí za to, já se teď směju, že se za břicho popadám, protože nějací aktivisté uklidili u anglické řeky břeh, jo, asi, já nevím, několik kilometrů, ta řeka se jmenuje Hrding, no a použili na to bagry, jo, prostě snažili se to vyčistit, aby to bylo prostě perfektní, tak jak to aktivisté umí, no a ve finále to vypadá, že státní agentura pro životní prostředí jim napaří nějakou pokutu, protože jednali protiprávně a použili na to dokonce i bagry a neměli na to povolení, jo, tak tomu se říká prostě za dobrotu na žebrotu.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, 14. hodinka je pomaličku tady, už se tady připravuje i naše známá moderátorka, jedna taková, co se vrátila po čtyřech z festivalu, ale my jdeme za dopravou, protože máme aktuální dopravní nehodu, v Olomoucké ulici v obci Slavkov, kde je teda provoz jedním jízdním pruhem kyvadlový, kdy cyklista na elektrickém kole vrazil do dopravního značení, jo, tak opatrně.
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Rychlá rota.

0: Tak už zase budeme čekat. Další rok.
1: Na co? Jako na Beats for Love?
0: Na další ročník Beats for Love.
1: Milej zlatej, ale jak já jsem viděla, že příští rok má být 5 dní, tak...
0: No si budu brát půjčku asi, ne?
1: Já nevím, jestli půjčku, ale já myslím, že už to nepřežiju.
0: Hezké odpoledne, začíná rychlá rota ve stálem složení Marek a Michaela.
1: Krásné odpoledne.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: No tak už jsme to naťukli, jsme tady, hezké úterní odpoledne, pozor, je úterý, neblbni, protože já mám ještě pořád pondělí, je to takové divné.
1: Já jsem to taky takhle jako chtěla říct, ale dobře, že jsi to nastavil, že to budeme teďka pamatovat, že je úterý.
0: Jo, já to tady vidím naštěstí na počítači, je to takové zvláštní.
1: Ty tam máš pomůcku.
0: Protože mám pomůcku, že tím pádem není paráda, tím pádem není Radek s Jirkou.
1: Takže
0: my tady jedeme na plné pecky až do 17. hodiny. Máme pro vás dvě soutěže, to můžeme prozradit, protože v téhle hodince budeme soutěžit do 2000 korun do Men's Visions Barber.
1: Ano.
0: A v další hodince tam máme, víš co?
1: Dino Park.
0: Ano, dva vstupy do Dino Parku. Tak zůstaňte s námi, nebo co, nebo jak?
1: No určitě, každopádně.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Miško, povídej, přeháněj. Jak se ti líbilo na Beats for Love? Co bylo podle tebe nejlepší, nejhorší? Co jsi vzala výborného na papu a kolik z toho vypila?
1: Když začnu od konce a řeknu, kolik jsem toho vypila, tak je jasný, že z toho nemůžu moc pamatovat potom, jo?
0: No, ale máš ten hlasek takový dobrý.
1: Mám jako takový novou, takový unaveňoučky ještě.
0: Takový uspívaný
1: tak trošičku. No tak ježíš, středa byla divoká a sobota potom byla divoká. Sobota byla jako divoká. V pátek jsem byla jako slušně, to jsem měla jedno pivo, to se přiznám, protože jsem věděla, že mám koncert na druhý den, že to jako nemůžu úplně tak fungovat. No ale na jídlo, my jsme byli na Langoše, ty byly úplně nejlepší u Daliho, kterého jsem potkala i na tuningu, takže tam jsme byli, tam byl výborný ten langoš. A pak jsem jedla víceméně doma spíš, tam už moc ne. A co se mi jako hudebně...
0: To má takové kouzlo, jako víš, to na tom festiáku to jídlo, je to takové... Já jsem jako taky okoštoval, co se dalo.
1: No má, ale já když jako potom si dám třeba víc zanem piva, nebo tak já už potom nemám hlad prostě.
0: Jasně, rozumím.
1: Takže jsem toho moc nepojedla. No a co se týče hudby, tak mně se hodně líbilo i u nás, na naší stě, protože je prostě klasika, jako mám ráda spíš ten underground, jo, tak dobře. Bavil mi i NDC, můžu říct, i toho Padreho jsem si užila, toho Kněze, bylo to moc fajn. Rehab se mi líbil. No a u nás byla Libert, tak abych to řekla Francouz, tam byl poslední den a on ti hrál takové jako psytrance, tykná, ale hrál to živě na takovou balalajku nebo kytaru, nebo co to mělo, to bylo fakt jako dobré, to ti potom ještě pustím. Tak to se mi líbilo hodně, potom se mi líbilo, u nás taky to byla kapela, živá kapela Movemakers, dělali prostě takovou elektroniku, měli tam dechy, to bylo boží, líbilo se mi i na technu, počkej, já ti to řeknu, to byla ta Novozélandka, pardon, počkej, tak já to musím najít a teď nevím, který den to bylo myslím pátek. Ne, tak to nebyl pátek. Počkej,
0: to,
1: jo, byl
0: to
1: bejt, pátek.
0: Dáme si to zase za chvíličku.
1: No, teba jste hýra.
2: Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO. Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR. Automička IMO. Perfektně umyté auto od 109 korun. Automička IMO. Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby. Automička IMO. Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Rychlá rota. A nebo dva, co nezastavíš. Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady, máme tady pondělí a jdeme opět do naší vaší oblíbené soutěže Pravda anebo lež. Hrajeme o 2000 korun do
2: Men's Vision Barber. Miláči, takže kdo chce být opět krásný v létě, tak teďka můžete s námi soutěžit. No a finále bude samozřejmě v pátek, takže uvidíme, koho potom vylosujeme.
1: Jasně, to pátek bude velice zajímavý, teda jestli dáme všechny ty soutěže dohromady, tak to bude teda pecka. No, jdeme na to. Bavili jsme se o Beats for Love, bavili jsme se o tom, že Mikaela řádila všechny 4 dny a ona taky vystupovala v sobotu a měla tam takový malý koncertík, takový šplouchanec, jenom tam vystřelila asi 5, 6, 7, 8, 9 písniček, že jo?
2: 6.
1: 6, výborně, a to stačilo. A pojďme teda k té otázce. WhatsApp 7733736, je pravda anebo lež, že Mikaela vystoupila na Zion Stage?
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: pravda nebo lež?
1: Tak, má drahá, rozsekni si to.
2: Byla to pravda. Tak jeden napsal, že je to lež, jinak všichni byli v obraze. A někteří tam i dokonce byli. Já vás moc zdravím, třeba Romana nebo Radima. Tak jsem ráda, že jste tam byli.
1: Máme tady taky nějakou hlasovku.
2: Jo.
3: A chceme vyhrát. Jdem do toho.
2: Počkej, to... Dobrá.
1: Aha. Dobře. Tak ještě jednou.
3: Dobrá.
2: Pravda. Jo, no byla to pravda.
1: Říkal pravda, říkal darda?
2: Tak možná, že oboje, to by vůbec nevadilo. Pravda to rozhodně byla, ale dneska jsme vybrali Milana, koncové číslo 181, tak gratulujeme, postupuješ do pátečního finále.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: jak ty hodnotíš víc Vorlov? Co tobě se nejvíce líbilo?
1: Já jsem byl spokojený, já jsem byl teda pouze dva dny, pouze, no tak protože jsem slíbil taky nějakou práci a měl jsem prostě pátek, sobotu jsem měl akce, tak za mě úplně nejlepší Paul van Dijk, jednoznačně.
0: A to mě mrzí, no. Tohle no, já jsem už nezvládla.
1: Tak jako je fakt, že vystupoval strašně pozdě, on vlastně vystupoval od půl druhé do tří, myslím, úplně nakonec, ten první den, tak já, který se jakože málo hýbu, tak u něho to prostě nešlo se nehýbat.
0: Jako mě strašně mrzí, že jsem ho nestihla a že jsem ani nevěděla, jak se hýbeš.
1: To byl prostě,
0: to byl
1: pure trance, to bylo nádhera, to byla prostě fantazie, to je pro na staré chlapy, no víš, jak to je.
0: A ne, myslím, že tam nebyli jenom staří, ne?
1: No tak jako ti mladí, co tam zůstali, tak pravděpodobně po 20 minutách odešli, protože zjistili, že tomu vůbec nerozumí, té muzice, víš. Tak oni jedou strašně ten hardstyle a takové ty věci a když byli Datvikas vlastně měli to vystoupení na té hardstyleové stage, že se to tam malem zbořilo, že ti lidi prostě tam jako, že takový věci, jako tak tihletí interpreti, někteří by měli vystupovat taky na hlavní stage, nebo prostě ta hardstyleová stage by měla být větší, protože to se rozrůstá, jo.
0: Tak jako 2015,
1: 2016, když jelo tvrdé elektro, nebo vlastně tohleto, taky to jelo. No tak jako nikdo to nikomu neupírá, ale já si myslím, že každý si našel svoje. Kdo po někom plive na internetu, ať už na Facebooku nebo něco, tak by se měl zamyslet, proč to vůbec píše. Protože když se jdu na to podívat, tak buď se mi to líbí nebo nelíbí, ale to, že je to hnusné nebo že to je prostě odporné, tak by měli zavřít huby tihleti lidi, no, si myslím.
0: Řekl Marek. Dab FM anebo apka.

0: Doprava.
1: 15 hodin a už skoro 2 minuty. Hezké odpoledne, pojďme se podívat zase na cesty. Aktuální dopravní nehoda je na hlavní cestě v Kunčicích pod Ondřejníkem. Ta cesta vede vlastně kolem léčebného domu Polárka, tak tam je problém, protože tam osobák srazil chodce, tak se to tam vyšetřuje. Opatrně.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Už jsme probrali teda Beats for Love spolu skoro od začátku až do konce a teď mi prozrať, jak se léčila v neděli, nebo co jsi vyváděla v neděli.
1: Jako, to léčení už začíná být čím dál delší, a to ještě cítím dneska.
0: No a to máš o 10 let méně než já.
1: No právě, jo.
0: My jsme teda ještě víc než
1: my jsme teda v sobotu
0: Ty jsi vlastně, ty jsi nezletěla. Dobrý.
1: A dobře ty, tohle si zapamatuju. Jenom my jsme sobotu jako zavírali ten stage, tak jsme odcházeli jako mezi posledními úplně asi v 5 ráno z areálu. A já teda se přiznám, mám problém v alkoholu, jako spát. Já usnu, já přijdu domů, lehnu, buchnu, spím, ale já se třeba za 3-4 hodiny zbudím a už neumím spát celý den. Takže já jsem nedospaná.
0: Ale tahle to mám stejně.
1: Fakt?
0: Jenomže já vstanu, najím se a lehnu a spím dál.
1: Třeba. No tak to já právě ne, je to prostě, já už potom prostě neusnu. Takže jsem se dospávala ještě včera a ještě dneska to cítím, tak já nevím, myslíš, že to je věkem?
0: Já nevím, jestli to je věkem, ale já myslím, že to bude asi nedostatkem alkoholu, protože ty šišláš.
1: Nedostatkem?
0: Ty trošku šišláš a tak nějak, jako si myslím, že by si měla dát pana.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Ano, my jsme jako se teda bavili o muzice navíc Forlova, tak různě, ale vlastně k tomu se pojí spousta dalších věcí, protože je to jasně. I vizuální efekt.
1: Jídlo.
0: A jídlo, to jsme taky rozebírali, jasně. Ale co takové jako oděvy sličných dam? Jak se spral tady s tím jako muž?
1: Já jsem se s tím nepral vůbec, protože já jsem se většinou díval do země, abych jako nemusel se dívat někam, kam se dívat nechci, že já se strašně stydím, takže já jsem jich moc neviděl.
0: A ty jsi takový lhář. Ti to vůbec nevěřím.
1: Čistá
0: pravda. Přece nešlo vůbec překouknout některé dámy v jejich bodelech.
1: Jasně, já jsem se díval vyloženě jenom po těch stáncích s alkoholem anebo s jídlem a vůbec jsem se nedíval kolem sebe.
0: Prostě tomu sám nevěříš. Jako ne. Jako dívej se, některé jako to bylo, fakt některé měly dobré. Jako dobré byly některé, no.
1: Nevím, já, to nemím o mě, jak vůbec, jako já.
0: Já jsem třeba objevila, to jsem potom viděla až zpětně, se tam vyhlašovala soutěž o nejlepší bicák, jo. Ta holka, co chodila tam s mikrofonem a testovala kluky, jaké mají nejlepší bicáky, tak to taky bylo dobré docela, člověče. Taky jsem se podívala.
1: Jo?
0: Tak nekecej, že ty ne.
1: Ne, já jsem se nedíval, přísahám, já jsem se nedíval.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: No, my určitě ve stínu nestojíme, protože slunce nesvítí, že?
1: Vždycky svítí, no my ho nevidíme. Jakože takové to přímé,
0: no, nedá se nic dělat. Jdeme soutěžit o dva lístky do Dinoparku. Do Dinoparku tady u nás Ostrava, který se nachází Orlova a Dobrava, že? Tam někde na nějakém tom pomezí.
1: Ano, dobře to říkáš.
0: No a hlavní jako věc...
1: Promiň, ale mi to přijde takové trošku jako vtipné, víš? Takže vlastně i tematické po Beats for Love soutěžit o lístky do Dinoparku. Tam se byl taky sam ještěr potom ty poslední dny.
0: No to,
1: to,
0: byl to bylo, no.
1: V Ostravě.
0: Ještě jsme mohli tohle taky jako soutěžit o nějaký sjezd do nějaké šachty, víš? Že bychom tam ty dinosaury nahazeli, no. Dinosauři, to je to hlavní. V Dinoparku v Ostravě najdete nejvíc ze všech parků tyhle ty dinoparky. Malé, obrovské, statické, pohyblivé a dokonce i chodící, ozvučené a i ty, kteří jsou potichu. Tak, jdeme na tu otázku a ta otázka zní, kolik na vás v ostravském dinoparku čeká dinosauru. Musíte si to najít. Můžeme to dát na WhatsApp 77 337 136. Chlárota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: se tady z toho stala taková kultovní věc, Turn the Lights Off, Kato a společně s Johnem, to snad běželo na všech platformách.
1: Některé věci jsou prostě nesmrtelné.
0: Upravené a já nevím co všechno, dobrý, my jdem soutěžit.
1: Jo, podívejte se, Dino Park, jako trošku vám to trvalo, protože šlo vidět, že jste googlili poctivě a chtěli jste odpovědět dobře. Někteří jako typli od boku, tak 45 je fakt málo, představte
0: málo,
1: si
0: málo.
1: To, protože je tam 130.
0: Je jich víc než 130 a každým rokem přibývají. Hmm. A soutěžíme teda 1+1, výherkyni máme, ta byla úplně nejrychlejší, jo, Andrejka máme
1: Andrejka
0: tady. Za chvíličku pustíme to, ale ještě vysvětlíme jednu věc, pokud je vás víc než dva, tak si ten zbytek lístku prostě musíte dokoupit.
1: No pokud máte třeba 6 dětí, tak budete muset soutěžit celý týden.
0: No, kdyby tam chtěli třeba dětský domov, tak taky budete muset dokoupit ten.
1: No, to budete muset taky dokoupit.
0: Máme
1: no.
0: tu hlasovku, hele.
1: Pouštěj.
0: A babachát se nezlekneš.
2: Čaute, jo. 130 dinosaurů, prej.
1: To jsou decibely.
0: Jo, perfektní. Andrejko, gratulujeme. 1+1, budeš na guest listu, že jo?
1: Ano.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: taková krásná šťavnatá taneční muzika u nás na Freshi. Alok a taky Faithless, Sam Harper a Alex Christensen, Club Bizarre, řekl bych 2026, to je ale bizár, já v tom slyším aspoň tři tracky teda.
1: No bizár je taky to, že jsme tady dneska my dva pěkně pokopě po tak dlouhé době a jsme docela funkční. Marika Mikaela.
0: To je neuvěřitelné, ty jsi to řekla tak kulantně. Já bych ještě se vrátil k sobotě, protože se stalo něco, co se mi ještě nestalo a musím
1: tobě?
0: Říct... Tobě?
1: No, tobě tak... se v životě ještě něco nestalo?
0: No jasně.
1: Tak povídej, co to bylo, to jsem teda napnuta.
0: Tak já jsem, jako vlastně úplně se to nestalo mi, stalo se to našim, protože já jsem takzvaně postavil na polívku, na hovězí, že jo, upekl jsem pěkně kosti, maso, všechno, až to šílené to bylo prostě, má to úžasnou barvu a to je jedno, já musím začít prostě tím začátkem. A postavil jsem to a jel jsem na akci. A mamina říká, já to večer, jak půjdu spát, vypnu a zase ráno to zapnu a ono to dojde, ať to má aspoň těch 8, 9, 10 hodin, jo? No, tak já jsem odjel pracovat, teď
1: se
0: vrátím,
1: se
0: proberu se ráno a ta polívka na stole sezená nějak ještě jako skoro tepla. A říkám, dopihle, co se stalo? No, my jsme to zapomněli přes noc vypnout. A ona se táhla 18 nebo možná nevím kolik, 20 hodin skoro, nebo já nevím.
1: A, no, počkej, tak zbylo z toho něco?
0: A, no, právě, nebo... že z těch 4 litrů vody, nebo ani ne, z 3,5 litrů vody zbylo asi jenom litr a půl. Jo, že opravdu,
1: ještě dobré, ale,
0: tak asi,
1: ještě dobré.
0: Asi přes 10 cm z toho hrnce se vyvařilo a prostě tu hovězí polívka, když táhneš, tak ona fakt občas má probulknout. Jo. Kdyby to vařilo šusem, tak pravděpodobně zhoříme všichni tam. Ale. No, největší pecka byla v tom, že prostě, že to jsme se rozhodli, že to naředíme. Jo. Tak já jsem to rozehřál a teď jsem to vyzkoušel, jak to chutná a já říkám, to už je skoro demiglas, to je prostě něco neuvěřitelného. A já jsem to dal do většího hrnce a nalil jsem tam litr a půl prostě převařené vody, smíchal jsem to dohromady a teď jsem to zkusil a to chutnalo pořád stejně. Já jsem za celou dobu, nebo jediné dochucení, když jsem to naředil, tak jsem tam dal prostě jenom trošku soli a jinak prostě ta polívka je neskutečná.
1: Ty víš co, Maro, ale já, možná to je to, co mi chybí. Dobrý takový vývar po těch 4 dnech.
0: No tak nesmíš se toho bát a musíš vařit někdy, víš?
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Karneval.
1: Tak ještě jednou hezké odpoledne, 16. hodina a samozřejmě pravidelné nehody, které jsou v Moravskoslezském kraji. Mrkneme teda na tu dopravu, máme tady aktuální nehodu na ulici 17. listopadu ve Frýdku Místku. Je to kousíček od křižovatky Ostravská, z ulici Ostravská, a jsou tam v sobě dva osobní automobily, tak si tam dávejte pozor.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, Marek a Michaela taky, no a ještě stále jsme u tématu Beats for Love, protože Míša má tolik zážitků, že no tak byla tam 4 dny,
1: já jsem na to málo úplně jako zapomněla. Pozor, já si myslím, že těch zážitků bude přibývat, protože zjišťuju, že mám určité takové ty mikrovýpadky. Aha. Že mi pak někdo řekne, teď přece tohle, aha, a já řeknu pak jenom, jo. Ale tohle si zrovna pamatuju, jsem tady s tebou chtěla sdílet, já jsem letěla poprvé v životě vrtulníkem.
0: Tak to jako, ti
1: pozor,
0: závidím,
1: ne, že by se mi cokoliv stalo, to ne, jo.
0: Já jsem teda vrtulníkem ještě neletěl, doufám, že ani nepoletím teda.
1: To vůbec to nebylo v plánu, a náš kamarád se strašně jako hecnul, že on vždycky chtěl letět a že prostě teďka všichni jako letíme a my jako ne, a neblbní, a je to jako
0: no,
1: dražší.
0: Stojí to raketu,
1: a on nás všechny pozval. Všechny na všem nám to zaplatil a opravdu jsme tím vrtulníkem tím velkým jako letěli a řekl,
0: dobře,
1: to
0: kolik to stálo?
1: 1500 na jednoho.
0: Krát?
1: 5.
0: 7,5?
1: No.
0: Dobrý.
1: Že zdravím Dušana a děkuji ti za krásný zážitek ještě jednou. A bylo to fakt jako nádherné to vidět z vrchu, jak najednou ta, jak vidíš ten gigant, toho Beats for Love, už ten samotný festival je jako fakt obrovský, že ono, že ho projdeš z jednoho konce na druhý, 20 minut to zabere a tak dále, nohy prošlapané už po prvním dnu, nikam se ti potom nechce chodit. A pak to vidíš z vrchu, jako takové nic, jako takový flusanec na zemi, jo. No bylo to krásné. Já jsem se trošku bála, protože já mám takovou mírnou jako klaustrofobii, tak jak se to začalo zvedat, tak jsem chtěla, ať mě pustí ven, ale dobrý. Dobře to dopadlo, jako bylo to super, bylo to fajn.
0: Počkej, to trvalo jenom 20 minut?
1: Ten let?
0: No.
1: Tak ten let trval asi tak 5 minut, prosím tě.
0: 5 minut za 7,5 tisíce?
1: No tak...
0: Šišmarja, to by bylo chlastu.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Se úplně hodí ta písnička k tomu. Z ničeho nic se tady setmělo normálně.
1: Tak, ale je to takové jako romantické trošku. Ne, mě to jako vůbec nevadí, mě to zase uspává. Já bych se ráda dospala, takže já jsem s tím úplně v pohodě.
0: Aha, dobrý, tak si lehni a vypnu klimatizaci, něčím tě přikryju a můžeš spát.
1: Ne, počkej, tak já bych jako ráda jela i domů, to bych tady potom zůstala až do zítra, to se mě nechce zase. Jo, tady ten gauč není tak pohodlný, ale děkuju velmi pěkně. Maro, ty, jak jsi na tom se zrakem?
0: Blbě.
1: Používáš brýle nebo ne?
0: Mhm, na dálku.
1: Na dálku, jo? A kdy to začalo?
0: Já nevím.
1: Nevíš?
0: Mm-mm.
1: A to nemáš ale jako od dětství nebo tak, že
0: ne,
1: máš
0: ne, ne,
1: nemám
0: to od dětství, ne.
1: Jo.
0: Je. A schválně si neberu brýle do obchodu,
1: no.
0: abych nikoho
1: neviděl
0: nepozdravil, neviděl na ty ceny a mohl to svést na tu krátkozrakospravy, víš?
1: Aha.
0: Já jsem na tebe mávala, až kam jsem vůbec zabila.
1: Jako. Neviděla, jasně, klasika. No ne, tak já se snažím pátrat, kdy mě to čeká, jako víš?
0: Tebe?
1: No.
0: Já myslím, že ty máš ještě čas.
1: Jo?
0: Hm?
1: No, dobře.
0: Pár let.
1: Já se začínám trošku obávat. Někdy vidím rozmlžení třeba teď, ale nevím, jestli ještě důsledek toho festivalu, anebo ne.
0: Mhm. No to je právě to, že máš v sobě málo alkoholu, musíš to dorovnat.
1: Já už nechci!
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: kteří se probrali právě teď, kdy zjistili, že se bavíme o Meet for Love, když už jsme skoro o tom se nebavíme.
1: Teď už, teď už se nebudeme znovu otvírat.
0: Teď kámoška píše, že jí chybí Meet for Love, rozumíš, co to skončilo, už
1: a to je to vždycky ne? Takové trošku jako smutné. Víš, to skončí po těch čtyřech dnech, teda v polovině si vždycky přežíš, že už je konec, mm-hmm. a na konci si říkáš, že ježiš, to už je konec. No. Tak je
0: dneska
1: to
0: dneska jsem jel po Místecké a viděl jsem, jak rušili stage drum and bassovou, jak to tam všechno odváželi, jak tam byly ty vysokozdvižné vozíky a no prostě konec. No,
1: je
0: no,
1: prostě,
0: tak
1: co, se s tím smiřte. Musíte, ale příští rok budete mít o den víc.
0: Musíte poslouchat naše rádio, my vás budeme bavit celý rok a zase příští rok možná rozdáme nějaké lístky.
1: Doufejme, že to tak bude. No, no, kdo ví, co bude příští rok, že jo?
0: No, dáme si zase nějakou dobrou muziku. Co?
1: Určitě, pojďme do toho.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: počet homosexuálů za posledních 10 let vzrostl o více než 50%.
1: Počkej, jsi říkala homosexuálu?
0: Ne, hobo.
1: Jako hoboj? Byli... Jako bb? Jako hoblina?
0: Jako hoblina, jako bublina.
1: Kdo je homosexuál?
0: Já ti to hned vysvětlím, já jsem teďka taky nevěděla do této doby. Jde o označení pro člověka, který vstupuje do vztahu hlavně proto, aby měl kde bydlet, nebo získal finanční zázemí, ne kvůli lásce.
1: Jo, takže vyčuranec to je takový po našemu.
0: Jo, jo.
1: No, jo.
0: A stouplo to o 50% a jako je to moderní pojem.
1: No, já úplně nevím, jak se na to díváš ty, ale já bych asi úplně nemohl žít s někým, ke komu bych nic necítil.
0: No, já taky ne.
1: Jo?
0: To nevím, no. Co když je to fakt jenom... Jako, že možná, oba z toho mají nějaký profit.
1: Možná, že kdyby mi bylo o 30 míň, tak se na to dívám úplně jinak, ale prostě já už jsem tak starý, že tohle to bych nedal.
0: Já jako taky ne, já to taky jako nechápu, já se nad tím pojmem zamýšlím a říkám si, jako, co ty lidi k tomu vedou, já chápu, že ty bytové náklady jsou jako abnormálně velké a třeba jako nehledají lásku, no tak je nějaký
1: jako,
0: jinak
1: že by spolu bydlící jenom tak jako nebo něco.
0: No, tak jedině to mi dává logiku, no. Jinak nevím.
1: Dobrý, já nevím taky. Jako,
0: no,
1: co
0: tak
1: se mě týče, ze mě hoboj nebude.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Za pár okamžiků 17. hodina, teda chtěl jsem říct za pár minut, ale to vůbec nevadí. Mrkneme na dopravu. Docela velký problém je na D1 na 340. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam dopravní nehoda s vyproštěním osob. Nic víc tady k tomu není dáno a nejsem schopný vám ani přiblížit, kde to je, protože kolem dokola nic není, jenom nějakých pár kilometrů dál je nějaká retenční nádrž. Tak to je všechno, co vám k tomu můžu říct. 340. kilometr ve směru na Ostravu D1.
2: OK, děkujeme za ty informace. Po nás už teďka tady Alešek Bruna a jeho Fresh Mix. No a co dál? Dirty Vibes DJ Daniel. Tak tohle vás ještě dneska čeká a my dva zase zítra.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: Doprava. Zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Fresh.

0: roku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Tak jestli poslech se na Fresh in the Mix, to je Adam Lambert. Občas si zaspívá i s Queenama, občas ho dělá i skvělou svoji věc. Ale tohle to se jmenuje Under the Rhythm a je to v podstatě oprášená stará věc, to slyšíte. Hezký poslech.

Tak fotbalové mistrovství světa nám jde do finále. Nebo skoro, už se to blíží. Přidám tady jednu fotbalovou, za chviličku je bude muset zase vyřadit a přestat rád. Tak uvidíme, která přežije. Major Lazer a také Nelly Furtado, No Place Like Home.

si v rámci dnešního mixování středečního užijeme hodně staré muziky. Dneska si dáme první část Fresh Party mixu číslo 1. Opražíme ho. Tak proto si teď hodně staré muziky dávat nebudem. A budeme to držet v línii jednak fotbalové a jednak aktuální. Tady je Shakira, daj, daj.

Ale jo, asi to nebude nakonec tak slavné a úspěšné jako Waka Waka o Shakiry, to předešle fotbalové. Ale daj prostě je chtíc nechtíc hitem. Díky fotbalu.

čest. Harry Styles, bývalý člen kapely One Direction, vydal nové album a taky vyrazil na turné. Totálně vyprodané, úspěšné. Dance No More právě teď na Freshi.

0: Tak když už se tak probíráme těma současnýma velkýma hitama léta, začínajícího, nebo probíhajícího, a taky prázdnin. Taylor Swift, I Know It, I Knew You, Cosmic Down Remix.
1: Fresh Radio.

Dobrá, dobrá, budeme muset dát Ariana Grande. To je taky teď hodně v hitparádách po světě. Chystá nové album. Tady je další Cosmic Down remix. Tentokrát tedy její písničky Hate That I Made You Love Me.

to byla Ariana Grande, přidám taky Peggy Go. Jihokorejská DJka už má na svém kontě jeden velký letní hitík, teď se pokouší o druhý. Ukázal se minulý týden, jmenuje se Woman a je hodně chytlavý a vlezlý.

Ale jo, je to vlezlý, že jo? Jedním uchem to vleze a druhým to nevyleze. Peggy Go, Woman.

Vercovský DJ Eagle vydal nové album a na něm je skvělou věc, která má ambice stát se velkým letním hitem, Moving to the Sun. Vlastně písničku už znáte z našeho denního vysílání, protože my takové věci hrajeme jako první v českém éteru. Jsme fresh.

0: Stella Lefty, její velký hit Letní Boston, udělaný trošičku tanečněji z Ulti remixu.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

0: Tak za chviličku pokračujeme. Do mix připomínám, dneska si dáme taky trošku staré muziky. Fresh Party Mix s pořadovým číslem 1, jeho první půlku. Za chviličku jsem zpátky, in the mix.
1: Fresh Radio.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Tak jsem zpátky se mnou i taneční mixování. Je tady Pitbull a Little John. Satalana. Hezký poslech. Vyšel takový speciální funky mix z Ultimixu. A ten je skvěle našlápnutý.

Rishi Clean Band dělají svou muziku, teď ostatně hrajeme od nich nějakou novinku, ale dělají i remixy. Takhle remixovali Shakiru z Brna Boje. Daj, daj. Jo, fotbal nám jde do finále, ale slyšíme to vždycky, že? V nějakých ukázkách nebo na začátku zápasu. Fotbalová hymna letošního mistrovství.

Fresh Mix. Fresh Mix. V roce 2005 vyšla instrumentálka Perfect od Mason a Superstar. Tak vznikla i vokální verze v roce 2006 a teď je ta písnička zpátky. Oprášili to Disco Lines, jmenuje se to Push It.

Když se dělali spolu věci, tak 13, 15 roku zpátky, tady Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. Dneska už si Machine Gun Kelly říká MJK. Ale vrátili se ke své spolupráci po letech, udělali titulní písničku k albu společnému. Tady je taneční remix Girl Next Door a Fresh in the Mix, ten úterní.

Když letos navíc podlo chtěl Calvin Harris, tak už vlastně jsme viděli na život tady v Ostravě ty největší hvězdy taneční muziky a můžeme srovnávat, tedy lehce samozřejmě. A kdo byl lepší, Calvin nebo Guetta? Za mě jedno z nejlepších ostravských vystoupení jsem zažil díky brazilskému Alokovi. Tady je Jennifer Lopez, jeho novinka. Everything.

britský tech houseový DJ a producent Popsa. A další pecku jmenuje se Ride On Me. V podstatě právě teď na ní trsáte, aspoň doufám, na Freshie in the Mix.

s nějakých zhruba 132 beat per minute, tedy údelů za minutu. Jedeme Deep Tech Minimal House, nebo tak nějak by se to dalo zaškatulkovat, tahle ta skvělá taneční muzika. Spousta synthy hooků, tady mluvených samplů, roboticky. A hlavně výrazná basová linka. Jasně, rytmus, ten je důležitý. Prostě tancujeme na freshi in the mix.

If It's Real. To je britský DJ a producent Joshua. Oni to kluci dneska dělají, takže to rozdají kolegům, ti to testují na lidech, až pak to teprve tlačí a vydávají. Eventuálně k tomu dělají klip nebo nějaká jiná doprovodná. Doprovodné aktivity, tak.

Tak připomínám kompletní playlist na mém a fršáckém Facebooku, je tam i odkaz ke znovuposlechu a taky možnost stažení do vašeho mobilního zařízení. Jdeme do finále.

Tak za chviličku pokračujeme in the mix. Vlastně nám začalo léto a prázdniny. A tak pojedeme v takovém lehkém letním prázdninovém módu. Za chviličku si dáme trošku staré letní muziky. Napříč lety. Tak doufám, že máte rádi starou. Za chviličku jsem zpátky in the mix.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
15: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Tak tak přesně, jak jsem slibil, jak jsem avizoval, pokračujeme v mixování v rámci středy. Je tady party muzika. Stará, dobrá, napříč věky, napříč časem, taky různých stylů a žánrů. Playlist hledajte na mém Facebooku, je tam je odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. A teď už hezký poslech. Tohle to je Mešápek Avičiho s

Tohle to je taky písnička, kterou si zpívá celý parket, když se pustí ve správný okamžik, ve správný moment. Dance Monkey. Taneční verze Tones and I z Austrálie.

Gigi D'Agostino. Samozřejmě ve verzi, kterou vymyslel tenkrát Dinoro pár roku zpátky a která se stala mega hitem.

Tak jedeme party hity, velké hity na Freshy in the Mix v rámci středy. Takzvaný Fresh Party Mix s pořadovým číslem 1. Jeho playlist najdete na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu.

Italské duo Takabro, ech Takata. Kolik to je? 14-15 roku zpátky. Jedeme staré pecky, party hity na Freshi.

britský Manchester a Boniem Rasputin. Tak jedeme party hity, Fresh Party Mix jednička. Dneska ho oprašujeme a oprašujeme ty velké hity, které pořád fungují na akcích.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Rádio. Hrajeme nejluxusnější house music pro vaše pár.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Raz, dva.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: to, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.